Bei Corner Audio an sinnta DJ Deicnic teachsús fan ón seo Radio New Romantic gach ihe de Mart. Le cúig DJ úntach.